0: so intentem od volat ju testi. Was draft.
1: Se prostě se jak. Zabe, to se ani etre fest.
0: Okay.
1: Ampe
0: we have an